0: Šortak, hinak je zaspěvá Daniela Házec, a jak kužde ráno tež tu serbským rozvosu je hinak, no máte jo dokešak, kužde ráně nové témy, nové zajímavěcky máme, přes kotrež můžeme rozprávět, máte jo što nás dženca, što nám dženca kýva do ráňčeho vůstavania.
1: A tež dženca máme vězo dost navobjok, dobrá ráně najprve raz. Zapačíme svoje zličbovanky přeco dybkonje, abo čakáme rád, čo najprve raz kvíku pretáč nás ništu napomína. Niko troškuli malý remesnícky závod ve Vúžice je zajšvrch, 20-30 letách drúde zadvilovav, dokéž nie sú ľudžo dybkonje pváčili. Kajka situácia dženca upada, je so Beno Bilk prašov. Leandra Nowakec, moda kolegina, je so šulorio prašova za rezimejom šulského leta, kotre so šako júce zakončí. Júce sa daja známky, přeco zaso vulky vokomik, ja bych přeco na piate.
0: Piate.
1: A 17 šulorio cejčo letnika serbskej zakvadnije šule Čišinského spančic Kukova mieše čera hižo celovo se byte vokomik. Prini raz stejachu na vulkým jevišču Nemsko-Serbského ľudového dživadva tu Budešinje. Na zetkaniu sakských šulských dživadvo prezentoval včera menujúce nazvočovanú detektívnu komédiu tež o tom džencara noviaconiče.
0: Písané vúsevanie, písané témy serbským rozvosu, no a každé matýža prajú šulerio so vesela na lečné prôzniny bôze ste ja do domu. Môj príjemoj, dobrý start do džencnišeho dňa.

0: Šešto dźin štyrja postaje, no a to tež rade praju Radworju je přeco něšto los, bo sebe tež tam na eksperiment kampusu, tak tež čera zasa Matejo, no?
1: No do tamniše je zarodki vědy su čera popolňu přeprosili hromadže s ludovým nakladnictvom domovina. A když je one podla, knižna premiera nie je daleko preč. Čera stejše premiera nové buky knihy Doživej přírodu s rědžišču. Z novostku zamoža se małe sledžoky a malý sledžarjo přírodu a vědu vo přírodže se suchopisakom, s tutem buky pisakom interaktivně a rajka jo odkryvač. Od netka je napředajn. Posta opetovarjo by tam čera namiestnje a to nebe za nich tež išče šo. Lubina Popjelina prezentova tak menované masážové karty živine na krybeče. One vinuja so w odputaniu a čelnemu deremje po takim relaxing. Nic za dorosčenach, ale za Češenko a najmłodszych. A to je autorka čera tež dziečom ludom praktis se przedstawiła, to su derje przyuzali. A za trošku starších dzieci a młodostnych by tež nešto podla, Maria Koklina przedstawi novu pwomio ediciju Dyż so zela zelenia, wulit to raja zelo a rostlinu. Kužda rostlina, 4 cici to doromady su, so na dvojnej stronie predstaji a autorka je zajmavým obsahom riane doživenia, poeziju a dalše kreatívne ideje přidava a čera tež začišče k čuchaniu, kak zela dokladne vonie jadre miestem 5. pomio edicija sposredkovač nemože. Maria Koklina pak mejaše čera šklinčki ze sušenými zelami sobu.
0: Vojkotne v obsahy, v obširodže po takým čera v zarodce vied Radvorju je so nova buky knia doživej přírodu predstajiva. A Mati, což je nám o tym rozpravjal.

soseda mjeńšinu po osmiche. Išvan Kobela je dospěwał, a tošak nie je ničo nového, nam faluje serbski dorost. Dźěći faluja w osobě pěstowaniach, šulach, zasadnje našich serbskich kubłaniščach, a to je špatne znamjo, zo kvota porodu dale spaduje. W osobě pola nas w Sakskej, to je zjazkowy statistický zarjad zwyščiła z dźěliu, a netko budu, a netko přijdu nekotre ličby, keď bu 2024 bie porodowa kvota hišče pola 1,22 dječi na žonu, loni je spadneva na 1,16 dječi na žonu. Haj, s tym ma Sakska najnižšu porodovu kvotu po cywi Nimske. Jasen raz čipne, kak dreby kvota bez na Serbu bywa, no. A ale tež pola nas, ona šak krok po kroku spadu, jedyž svyšu, za bychu niede raz normálne, abo akceptovane, abo by to přiušim přirodne 12 dječo ve svojby mieče, no. A dženca? Kejko i dženca je, štú bude je zličič, ja nevem. Ale kaž prajne kvota dječi tež Sakske spaduje od 2024 1,22 na 1,16 dječi na žonu. Kak dre bunže to s tym dale? S tym, haj, kdyby se tiež moja generácia rozestajč, so prašeč, če odla, neporodzimy viace dječi. Ale na koncu je to tiež tošnostný nadavk, kotre vumenenia da wabia młodych ľudí do to dječi porodzič. Dziveč po osmiche.

0: Policja zdźěli.
1: Včera popodniu je so slepom dźěłarni, kotryž so wundoble šupelni paliło. Po informacijach regionalnej centrale wukodnje Sakskeje zasadźi wonjowa wobora tam 12 jezdźidło a njedźe 70 wobornikow bě na městnje. Tři osoby so přes vojen lohce zranichu a dobiachu do Korunje vojen je městem sašany. Příčina vojenja, ta jeszcze nie je jasna, ta so dženca přes ekspertu vusledži, a věcna škoda vůčinja njedže po 100 000 euro. Vútoru ráno je Peča 40-letny na a 4 smrt réžany z nezbožiu, šofér Mercedesa by po všem zdáču niekeč blíve a skomži toa tvarní ščadla hinak riadovaný otjezd pola honio vujezda, transporto zráze do 4 stejakov, kotrež na tvarní ščo pokazachu, do lampu, kajštejš do vopkadných značkov. Nimo toho vúbieža voli, niedže 2 metra široko a 100 metrov po dôvosti. Zraniu sa nikto nie je, naparaná škoda niedže 14 000 euro. 44-letný Kolesova by v útoru večer Budešine na vúhu padnú a dobeše potom do Korunie. On by od droji Rikardy Huch na Lieselotu Hermanovu odpočil a sa potom k Šivice s Kolesom vopsunul. Test alkohola pokaza, so mieše 2,8 promilo alkohola krije. Koleso sa neobškodži, netko pak doby sa muž vopivstva ve vopkadže dla zamovič. A pondželu večer, abo v útoru popolňu miestem, sú sa neznači v Kamencu dopince viace svojbného domu na droze bratra a sotru šol zadobili. Kak sú do domu přišli, to nie je dotaj znate, spince pak sú trekkingové koleso a zadnie kovo dalšieho trekkingového kolesa pokranili. Škoda učinia dohromady 420 euro, nimo toho pak nasta dalša vecna škoda v vysokosti niečo 100 euro. Policia přepytuje netko dla vosebie češko pada padustva.

0: 8 17 je, no a mjestem máš při wulkoprojektach němske drode začiš, zo so twarski čas skire lit dżesatkach liči, praju je nož hesło Stuttgart 21, přinži nitko z Drežďan napřečiu na pojezdč. No a čipová fabrika je so 3 měsace prede zhotoviła hač plánované, no o tom sú tých pojezdčach rýža rečeli Matejo, što to dokładne ryka, što je so stało?
1: Hoj, bo poďže rytka pojezdč ten si ši dzień, wulkoprojekt nie je droši, nie je komplikovaniši a poždíš hotové, ale prede. Infineon, o to reagenca dreža nach svoju novú čipovú fabriku, tak menovanú Smart Power Fab.
0: A što so za tým dokładne kova, bez toho, že treba menitko šice studi elektrotechniki informatiki?
1: Celé lohko prajene, tam so mikročipy zhotové. To sú nám nových miestnách trebné, autách, všelakých mašinách, za energiu zmenu a tež za vulke líčenské centre, napríklad ve vobuku kumštne inteligence.
0: Po takým nejenže přichodný toaster s VLANom, ale vo kytro vážnu techniku šedného dňa vo sebe tiež přichoda za náš kraj a za našu přírodu a za švobse tiež.
1: Aj, čepe sú miestom neparujomne, bez nich lidma ište niečo beží. A dokáž naprašovanie po celom sveče stupa, chce netko Európa viace z nich sama produkovač, miesto toho, že by přesilne od Ázie abo USA odvísna
0: byl. Aj, tu sú šposta ulka fabrika za ešte porene fengky pláči, abo?
1: Aj, Infineon investuje niečo 5 miliardov euro do nové tvornie, k tomu přijdu 920 milionů euro z pichovanských peněz od EU, Zvěrska a Svobodného stata Sakskeje. To již pokazá, tuta fabrika je tyž politisce kytro vůlka věc.
0: A já tam v Silicon Saxony, šo so však tyž přísedlí TSMC, dalša vůlka firma, ale što přinese to za našu regionu, za Drežanskou regionu na koncu tyž?
1: Direktně pola Infineon má něče 1000 nových dživoch městno nastač, ale k tomu přijdu potom dalše joby pola dodavárjů a partnerských firmov, kýž sme a potom je za tej šverce dživa. A Drežďany skrúča s tým ešte raz svoju rolu ako vážne stejnišťo za mikroelektroniku, iže dženca je kujžde cejči čip z Európy v Drežďanách produkované. Prajadre Infineon sami, ale chceme im raz vieriť.
0: Infineon votorí dženca svoj nové Smart Power Lab v Drežďanách.
1: Smart Power Fab.
0: Fab, oh, wadaj, Matejo, praje, Smart Power Fab, widzu Drežďanách aj 3 miesace prede hač plánované a to při wulkoprojektach woprodže husto nesvyšíš znamenča nic tu v Nímskej. 8 hodin 20 je.

0: Philomelos. Dyrtam dejstwa Marmije Drozeny.
1: Manko, čedla je to tak?
2: Och, dzieci su tak genialne. Wode so prašeja, kajž připodlica, to niš nije bruch jenoš išče vulka džira. Kajž tam nedeleka. Ta mała Judith je so nana telko prašala, zo počina hižo z očimi vjače, čo nitko chce vidieć, čehodla je nebio mudre.
3: A runje v tutem vokomiku k nanej muž přistupi. Pošim zdaču so jaradere znajetaj, a mataj si vele povedač. A holčka počina nesčapna byč.
2: Och, nie, dorosčeni pšetco bledža. Nitko môže to neskončne dootrač, do niž mała Juditka odmovu nedostanie. Najlepe, zo ja skrutka pšauzam.
3: Naš Filomelos dolejči se k holčce a počina múdre rozkvadovač.
2: Na što si myslíš? Čehodla maja ptačky pirka? Prawie pirka sú lohké a mehké, z nimi môžeme letať a one nás škytaja. A hej, pirka mi nesmierne dere pšistia. Pšim rád, daleka.
3: Holčka Filomelosa dre nezrozumí, ale dokel so k nej tak přituli, jeho majka.
2: To je dere. A vište, če hodla včoky zinča? Zum.
3: Filomeloso, ja so boju, so ne buče tuta votmova cile prava.
2: Te zinča, dokel šu tekst zabili.
3: Ach, Filomeloso, ty se hotove jejo. Predhačišče jace v opačnosti do svita trubiš, je snač lepe, zo přestaneš skrutka přeuzač. Jenož dere, zo so nan runje se svojim tovaršom rozžonuje. A jako by špatne svědomje měl, přitekne svoj džouce popriančk.
2: To nie zavěstče za mne. Všako sem malé judiče všitke prašina odmluvil. Každova je tu nan se svojim kumplom bledžil.
3: Haj, se holčku dere zabavjal.
2: A činju to dále, dokáž mám ještě jedné prašenie. Víšte, če hodlá mi brjuchko, čídeš sem vodný?
3: Já si myslu, dokáž si ty toho minenia, zo by kůjže svyšet štěbě, zo si si popriančk zaslužil.
2: Bingo! A víšte, če hodlá popriančky tak jara svodža? A če odla mi cokon neškodzi, a če odla bych mógł kujde dzień pekary lečeć, a če odla môžu ja tak hrene spiewać, a wiešte, co dyponakam woła ne voli, by oniž kajž budne, voš tom klepali, a...
3: Nitko je naš Filomelos kajž tajka připodnica, a ja nezmiju bozy jace žaden brjuch. Môže za mne prošu raz nichtu skrutka přeuzač?
2: A če odla pinguiny svojim žonkam, kamušky darja, a če odla nemôža zajace lietač, a če odla...
3: Puh, Filomeloso...

0: A tež Bina Pčoka je do budyskeho studia přilečała Mati Cyš z aktualkami dźensnišeho dnia je na podźewečich.
1: Serbski rozwóz. Powiesce. W studiu Matej Cyš.
2: Dobre ranie. Niemcy buchu na zwiazkowym finalu ubiedzowania Nasza Wiesma Przychod jako jedna z 800 ze złotej plakietu poczęszczene, a susie 15 tysiąc euro wydobyli. To był czera na internetnej stronie zwiazkowego programa za wujicze na kraju ozywene. Mytowanie je klitu z poczat klita na wikach Zelenego Tydzienia Berlinie. Nimo to hodnoči zwiazkový prezident jako patron ubiedzowania w obczelene s tradicionalnie na przyjeću w Rodze Bellevue. Jury je Niemce vospět v Opltava, poslední kruč zajšve pjatk. V Budyšině tvári závod Sachsen Energie novou elektrotankovňu za e-auta. Nabivanský park na Drežanské zmeje 12 jednotlivých stáciů za spěšné nabivanie elektrických auto, kajž zdělí závod na naprašovanie serbského rozvosa. Na takých stáciách můžeš 300 km dalekosće v Bilkodžině nabijač. Konc leta má tankovňa hotová byč. Potom zmeje ona tež cichu, v obsvětlenie, bezbariárny přístup a stácie za kontrolu povětrového čišća v obručach. Wulki cíl ve Wužickej jezorinje wostanje 1 milion přenocowanjow w obleto. To zúraznichu zamowiči na čerowšim svedženju 30-letného wobstača zamierowo zwiazka Wužickej jezoriny. Předsedka Petra Kokotowa praji, zopak hodži so tajke wujiče jenož docpieč, gdyż kraje Sakska a Braniborska kajž tež komuny hromadže dživaja. Zoso to derje radži a zoso jezorina wubjane wuwiwa, praji svoj narječi Udovičas, kiž je jako budyski krajny rada předseda cywoho zwiazka. Tutun ma od 2012 svoje sydło w Wojorecach a miestym cinače přistajenach. W niemsko-serbskim ludowym dziwadle Budyšinje jest so czera zetkanie sakskich szulskich dziwadłów zakończyło. Pod hesłom Tole widzu hinak pokaza 5 dziwadłów skupinu swoje samożnosće. Šulorio Spančić Kukova predstajichu serbsku detektívnu komédiu Pat za čipnoch sedom. Kajž zamujuta vúčorka Sylvia Vjensena praji, bychu vo sebe dživorničky s tamnými šulami a navodami jarab spomožne. V novom šulskim leče chcedža pančan se dječi znova jako čipni sedom pokročovaniu stavi znovu stupič. Niedže 300 ľudí je čera Žižinom písaný program na spievaniu pod mierovým dubom doživivo. Mieznými tež mnoze Serbia. Kvôr Žižino a serbský muský kvôr Delane zaspievaš tej tam serbské, nemské a miezenárodné piesne. S dobom osvědčí kvôr Žižino svoje 40-letné obstače. Nimo domiacoch tovorstvo gratulovachu spievnemu celke tež viacore spřečelené kóry, mieznými tež Radvorská meja. Slepjanska faraka Jadwiga Malinkowa dari kore dwaj slepjanske spełnikaj. Po koncercie wszyscy przytomni na zarodzie towarstwowego domu wieczo wuklęczeć dachu, gdzie się też zromanie zaspiewachu. A to bych u nasze dżęsniejsze powieszcze, kiedyś namakacie też na naszej stronie w internecie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Lečo dženca zaso do domu kiva. Svunca cove džen, jenož vokovo připodnja so nekotre mročele přednje sunu. Sucho vostanje při maksimálne 26 stopňach. Juce trošku kvodnišo, 22 do 23 stopňu nekak. Viace mročelu, nekotre kapki dešča su tež vo sebe ráno možne a vecik juce trošku silnišo zaduje.
0: Dvaj buskače mam poskytku. Prini ste na A4. Nás mi Frankobrot nad Mohanom a Tomis Hernstom Hermstorfom a Ciroškom Drežďane Sever a druhý tun ste v Nesvačidle a to nás mi Bohou Nimse reka to Übigau. Tuž vám dobru a viesto jizbu přejemoj Matej a Jakub.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri po napodživečiche.

Jsme měli dosť dobré kontakty s susedam Liškovku a naše starejšej, tej z tej bojej přašanej, naš nan například gašce su kobovi, dejali žrebiš a Penjo Ben bu taky specialist za to. A no jo, mama, te su doma ve tej vejnje su šrotovali celým čím sam. Te zenka, my sme měli taju dobru mašinu za šrotovanje, tajo dosť spěšně šrotovala. Dvec raz za týždeň sme mimo pen Žiži měli vezeky s mechami a pen sme s tými proznými vezekami okolo jeli. Te su žažali gromadu. Toga su byli, Jano, nekak okolo pěš žaseš budku. A my sme měli 4-6 větše burja, a te druge su měli vršavtjen s 2 hektaroma, s 3 hektarami a tak dalej.

0: Na landźe su upominanja cało inakše, ako w mieście, groni Fryco Wojto.
1: Jo, ja sam był 16 lat u Schulte Ochozy. Nien sam šel na umenka wecen šipno negotujom, ale pyrišom se teke za šipno stara. Ja sam šuži byl v tych tovaristvach připedlja a sam vižel, co se tam cini. A to sam se myslil, to nejme žanžaš dalej a šipno tak obstanje, ok jo bylo pyri, su se pyri pomagali a to nej tak dalej byš. A to, za to sam se teke staral, a šipno jo se zaražilo. Runoš ten kor jo přestal, ale ognjov obera a domovina a mložina, všechno se ještě ráží dere.

Jo ocho za to je jedna vjaz, a kšuže jo se tvarilo na tych gruntek, ak se z domu krdnuli. Pyrisu z tych vršov to byli teke vile žiši, a penězi nejso byli, a penco krdnuli mnohé raz piču golju, jednu luku, abo rolju, a na tem supem tvarili. A gjetok je to tak rošegnuno, ta cela vjaz, a je to jo redne. A no jo, mnohé raz dva susede tam bydlje gromaže a ještě se grakajú veto. Ale ja musím gruniš ve celém, žáže ta ochovské ľuže gromadu a vidět cenie také gromaže, veliké svěžiny jsou a to je veliké vážné, až to jo vyležilo, až také přigotuješ a jo, to z ochoze veliké děre ráží.

Jo, ja som wilge tyke na to gjade, ja was som już pisze starsze, a ja w tym młode ludzie tak żarze tyke gromadu, a se pomagaju, na to som tyke gjade, nien budu świetki, a tam budu tyke zasen ten majowy bum stajisz świetkam, tak jak szuzi jo było pieri, o tym prednym maju to nie jo było pieri. Všechny veliké svěžiny jsou cerkvíny svěžiny. Gode, abo jače, abo svědky. A pěry jsou byli v celém kraju te bomy stajané svědkám. Každý je měl lebiny, parota. Ženka naša domovinská kupka má kupicu mladých lidí a tyke te se pracují a všechny se zase pejadáš a všechny myslím, až to bude se rážit.

0: Jak so gronisch, tyke tam cerwa, jo muzowa pomagasz. Farara są szosowa, to nie na pratkani pratkowasz. Nec ta zimskie casio przez Juliami laże, a na granicy stoje net iście te bakary. A wene bydali me pomagasz, aż ja tam nie stoję sam, a jo jeszcze gronił. Knes Bog zmil se a pomagaj tom šutemu. Take vuski zvezki so bili velgi notne. Dokolač ta takbaga stoje vez a tam se tike besapšeno na te komunalne politike. Jo. A nevečša partka jo tike te luče ga ne žebraju janošte, kše bez tike vjazuje. Tak še bi štike lustne. Jo, te so rad svešili, voga jo bo žilove drugi češi festival srpske kulture. Tam ga jo musela ceva vjaz pomagaši. Tam so bili stara mode, a srpske, a nimske luže pšašane jo. Kuže na svoju vec jo bo zapšeno ne. A tak jo knježu, ima tike dobra atmosfera. Ja sam přišel, živiš našo stu a ja na sedm žase do žilu ako šuta. A žilu je bo tako med ten landro, ten se zgonil vopac na svojim myslin gemena, politiski šveres vlasta jo me gonil. Oso přece byli agitatori, ga so volbe so byli a druge veraški, a so tem lužam nebio na zemi rozkvadli jo, to budu veni doživiš, a nic nijo se stalo. A to je pa meja veliki pomer, a žilu so tike srpske a nimske luže, moda a stare, a tem namoš nic zavinu daš, což vušila jo zlubivo a nijo přesajšiva a my, co my pokazáš, až my jsme rovno tak pilne, jako te Hoževuske, abo v drugih kmenách, jo. A to nie od žusn dvojko varnovalo, za tři leta nie od žiluvec byl ten český politický flasta, jak v ně jsme minili.
1: Ještě jedna statistika. Při samém kůždy Češi luž v starstvím jazy čižašťa a živěša čižašťa let dajo se pšavidlouně dožila za susedu. 14% nímských jopla suseda deponirovalo svý druhý kluc. V městách nastávají také nové susedské formy, například domy v měšťanských želách, žež megu se zmakáš zvenka svého bydlenia, mají tam také šaky sociálne pobytovania abo kúpky sebie pomoci. Veliký kšac do prietka jo přiniesla digitalizácia. Webbok nebenan dipk.de jo se 4 miliónami užívarjov a užívarkov najväčšia susedská platforma. Tam žož přijdu ľuži gromadu, budú všetci konflikty. Ale snaž se uprašiu přijduce raz jadnore předecháš a zeš susedský konflikt s humorom. Abo situáciu převinuš ze žortom.
2: Ja budu nynče něco ľušť na groniš. Mej druhý sused, Krios Paulo, te sú mieli psa a my nesme ten, co ište žiadno psa mieli. A ten pjas, ten jo zakusil šikne ratve a myše a šikne, co je mogal gripsnuš. A pensme měli tyky my o tu komeru, tam je byl svinice futar a šrot, a níže ga musel tu měš za te svině a za to zbežo. A tam se tyky pen ratve chovali. A kanitky jsou byly tam budky a šikne tam noči. A mama měli, my musíme raz do Paula olí s tým psom a v tém, že raz terác ve gripsnuš. A ten jo teke, te jsou gnali tam a ten pjas je zakusil jedno za drugim. A jedna ratva jo tu štinu gori lezla a tam je byla taká žera za ten ľuft až ten přišekňo. A ta ratva špěstu žeru ven a usuzi do šulcojc. a pole mini našej mame. A stale raz z Šulcoj ogledat, tede je rad ve pšelice, veď sam jadna jo přignala. No jo, to sme se tomu smiali, ale redne jo bilo teke to grono.

Ja, ten přichod. Ja, zpíva ho ten Hošobuský kjercmur kóra. Tkáš, žáš, šiš, juž něga jo to něco bylo, což jsou lůže cenili cesto komaže. Šo druge joga teke čochu vestudne, abo. A ve druge je, a druge go uknuš při rucnem žile, se uměňáš v nejnožích płatach a barvach ve to žopla žincašnýho zmakania z ceši za rucne žilo. Zmakajú se ve serskem kolektívnem byrovie ve Grodku. Žinca kšie raz teke tam novú víc uprobírovaš, kamienky kšie upyšníš ze techniku ako znajome vace jano wet jaja melowania ze sobą syrowańskiej techniku, co się wycy niż sobą, jo, to żynca bużo zjega na poszestrzych wiaco, aż to na powesy mich.